čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestal.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: A odtiaľ tí oteckovia aj s deťmi odnesú. 11. až 13. september, to je isté. Isté je aj to, že to bude Vyšná Bodca a isté je aj to, že to bude len s rádiom Melody partička chlapov a ich detí.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

Každý piatok večer vám v Rádiu Melody hrám hity, ktoré sme si nahrávali ešte na kazety. Ja som Krto, mám tu pre vás velikánsky letný hit z Talianska, ale paradoxne je naspievaný po španielsky. Je to taká hopsajdička, ja ich mám strašne rád, je to také moje guilty pleasure. Dvojica z Turína, Stefano Riggi a Stefano Rota, alebo Rigueira. Toto je hit z roku 1983 a neexistuje nikto, kto by tento hit nepoznal. Parádne spomienky na 80-ky z Rádia Melody Rigueira a Vamos a la Playa.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8. večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.